0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.
0: Trial.
1: A nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé.

0: Bye.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam a od té doby, od

0: trial.
1: Žíž je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš.

0: Stýská se mi, stýská. Trial.
1: Tý milence matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
0: Trial. Trial. Trial. Trial.

Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

celou naníčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

A příčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchej. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Čau.

0: Vrátil se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

A Tříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

nelákej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na post...

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kluky.

Style. Uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů, jdou za tebou dokola s tou otázkou.

0: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

Vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčít

si písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Otevírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow. Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych pít tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, no to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych v ocať, hledat lepší klid.

se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší v červenou špínu.

0: já cestu zvolím si po nížci. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen.
1: Trial.
0: Co směl

Mama sonde i kytko z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

tak dál, jak ubíhal čas. Já cestu zvolil si, po níž si jít. A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád, chci být, co mám rád.

vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svíc

0: co s tím děláš, já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou lásku tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít. Jsem...
1: Bratříčku,
2: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe, dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
2: Trial.
1: Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku,

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k ničemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

0: trial.
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno bálet, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý
0: dým,
1: hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani
0: trial.
1: Jak, nevíš jak. Blázniví, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan, byl to hloupej špás, když jsi v noci vyšel ven.

0: vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Wow.

0: try.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší k

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

0: trial.
1: Zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: Bye. Trial.
1: Tak příčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátím. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedá.

se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: chtěl bych těžit z tvých polipů, svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou...

se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe, na cestách klikatých bratříčku v kolo.

Zkrátka, bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku,

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Wow.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně.
1: Trial.

0: chvilku vzpomínej.
1: Trial.
0: Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry.
1: Trial.
0: Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým.
1: Trial.
0: Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín.
1: Trial.
0: Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdan.
1: Trial.
0: Byl to hloubej špás, když jsi v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma ruka

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial. Trial.

cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Cítím, že zaklepu na nebeskou bránu. Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial. Trial.
1: Žít je někdy krásnej hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš.

0: někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

0: trial.
1: Don't worry.
0: Trial.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
0: Trial.
1: I'm not worried.
0: Trial. Trial.
2: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si právě na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třást, trochu třást.

0: že si tenkrát chtěl
1: znovu
0: začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp, jen že si křivě šla, křivě šla.
1: Trial.

0: šery. Který si všechno vzal. Vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje karta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let.
0: Trial.
1: Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdán.
0: Trial.
1: Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad ses trochu třás, trochu třás.

červen, trávu ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivejma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už klidně.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial. Trial.

snad trial. Věříš, nejhorší je zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů, trial, jdou za tebou, dokola s tou otázkou, proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych žít z tvých polipů, svou lásku tě řád, být princem tvých snů, já chtěl bych žít.

0: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: se. Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

Můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš? Já chtěl bych jen žít. Z tvých polipků svou láskou ti vzát. Být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.

0: jen chtěl bych ti říct, stýská se mi, stýská.
1: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial.

0: A příčku
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe. Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se, brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší
0: trial.
1: Je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů jdou za tebou dokola s tou otázkou.

uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít, jsem

0: je mi
1: odpustíš.
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
1: Trial.
0: A nakonec toho strašně lituje.

0: Trial?
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno
0: trial.
1: Pár let na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Trial.
1: Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

přišel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený.
0: Trial.
1: Pro léta ztracený. Nemusí plakat dál.
0: Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, jo, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsak,

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: trial.
1: Milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Já chtěl bych jen žít z tvých polibků, svou láskou ti řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.